jsem pouliční akrobat a černý pasažér, co jednou nastoupí a zase chybí.

0: prstov či balistika spoznáte priamo v Eperia Shopping Mall. Výstava Kriminálka vás hravou formou prevedie základmi kriminalistiky. Výstava Kriminálka, miesto činu Eperia počas celého mája.
1: Reklama. Sky Radio. Hráme božsky.

kolem moře, tak pojď hledat břeh. Než pustíme se a než nám dojde dech.

0: otázkou prstov či balistika spoznáte priamo v Eperia Shopping Mall. Výstava Kriminálka vás hravou formou prevedie základmi kriminalistiky. Výstava Kriminálka, miesto činu Eperia počas celého mája.
1: Reklama. Sky Radio. Hráme božsky.

jak už se říká, život je jako balíček karet. Nikdy nevíš, kterou si vytáhneš. Já si vytáhl tebe. Věřil jsem, že to bude láska na celý život. Chtěl jsem tě hladit, laskat, hladit ti tvé tělo. Ale pak se to stalo a ty si řekla jen sorry, jako.

chodí, hlavu nevěším, pojedu lodí. Než si to hodit, spíš se hodím do pohody u vody a počkám si, až retro zase přijde.

kolem moře, tak pojď hledat břeh. Než pustíme se a než nám dojde dech.

bude ti dobré. Svet bude krásny a nebo modré. A opri sa o mňa a zabudneš na to, že občas býva na cestách blato. A opri sa o mňa a to zaliečím.